0: Naturalmente no poschestrich, witajcie, pocuje honie, srečne delne vužice. Jasne bych dženca rano na popečich vonka, sem kus krepiwa, so bychu so rostlinky rožičky tež kus dere čuli, a tožno by votvidžet, so budže to dženca riane džen. Tu kvílu máme cínače stopňu, modre nebio, svunčko so smije, a temperatúry te zalizu dženca bychudnia, popodňu potom na maximálne 6,27 stopňu.
1: Zasa som samná, što ty činíš, pašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak stuje na štiebie mieć, čo by prošiť, co nadieť, najlepšie časy to levem, nie sa tu přeca ešte.

Zaso při podňu jenej. Přeprošené mústva z delných sulšec nové vesky sábských pázlic, voklec rožanta nebelčic a smerdžace je nech sú na najpoždišo napojené namestnie. Prvnie koparské mústvo športového tovarstva Sokova Ralbice Hoky nastupí dženca v semifinálu okresného pokalného kova západovúžiského koparského zjazka. V mieste pola postkamanie Budešin raja Ralbičanse Sokoljo od popodňucioch po začátok končnie R. Další pofinále převedže so potom jutce popodňucioch v Bretnigu, kdež raje tam okresný ligist Bretnik Hoswalde přečivo okresnému vyššiemu ligisty z Našec Dobruše. Športový pokýva hýšče za vútrajno športovcov 10. júnia převedže so v Čornem Komcu 7. krabatové firmové by a 23. augusta v Opakej k 45. ráze běhí na Bivobo.

0: Nikotzi pojedu přes Sjatki, snadštěž do Vodu, snadštěž do Burku a dáža si tam Vodu z Kubaju, Nuc Lubič. Tun Kruč je hez vo Mission Impossible a vone Mission počal je so na vesne Jill Burkovo Mission. Hej to je so netko za tem poprom ko a vočo a dže. Stefan Zuschka-Maling.
1: So přijde jeden industrielle do Vodu a chcete Voda kupić a zrunać a na místo Vodu jednu vůjku fabriku natvarić, když může on svoje vice produkovat. To se so vizor tým vobydlerem nelubí, to oni nemůže akceptovat a tu už se so oni vobaraja a pytaja se při tým, tež pomoc od bajových postav, kajž například od hačacého krála, od vodného muža. A v osobě v fokusu stě tam ta holca, vanka. A připodla se těší, že utvorí jedna lubošinská stavizna. A jak to všetko vojnže, to můžete ve vodách k sviatkám si obladat.
0: Prajrečník Sapskoludu ansambla Stefan Zuschka-Maling. Dženca, Jutze, Abonželu, Steinevečer, je na 20 hodinách, v Bokuach.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Do kvilu su pestovanje v nošovstve srpskoho šulskoho dovolstva a křesťansko-sociálneho kubovanskoho skutka dere nastajne. Kajše zdjeli předsedka SŠT Katarina Jogova na naprašovanje su vopravče dere učežene. Hač do leča 2027 može dovolstvo šich přistajnih džažeč a netreba vulce hodžine skročič. Kajše zdjeli zamuvita za pestovanje pola CSB Laura Koblecova vundu lica hišče cele dere. Od kletuša pak sa situacija dre zmini ladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblecova stvori se tukilu tešišče přelad v okubovaništach, dokleš je hakle nedavno zastojenstvo navodnistva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je so včera letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to mjestem Cicdera, se so přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdžidvami do Horní Vúžice. Mjestrujem maja tam wiki natvarene a nadal zmija tež přes sil konstidžina tojšto v ubjeđovanju. Zastupne liščiki ve předpředani, te su ižo uknijovane, namjestne pak organizátor jahišče kartki za konstidžinja maja. Nieče 1500 modostnych v Horní Vúžice za nové vukubanské letohišče vukubanské miestnopyta. Kajše zdjeli agentúra za dživo v Budešine je tu kvílu 1300 svobodných miestnou. Vúžadanie v ostanie so chce kujžde cieči jedne z 10 najbole vobľubovaných povovaniu na uknič. Dodla je napríklad za autových mechatronikáriu veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. Tujšto svobodných miestnou je v okresu maj Budešin a Zorelc miestrujm hišče za vukubanie překupcov v drobnem vykovanju, předavarju v reznistve a šelakých elektronikarju. V Budešinje je od čerauša večera rodova droha v nutskone mestče za auta zašlehana. V přihodže buďo ona stajne od prinie mier do 30. septembra za vopkat ve večernych hodinách zaurena. To je mieščanská rada na svojom zajšom posedženju vopsamknula. Je nižce k letnemu dživadvu svú zača předvíčane. Stutej napravu chce miesto ľuďom miestrujm zmožniť, zo ve večernych hodinách vomerie po starom mieščo vukodžovač a na rodovej vonka v hostčencach nemelene sedeč moža. Gmena Halštrovská hola plánuje pri Parcovském jezoru vulku voľnočasnú pvoninu na dohromade 107,5 hektárach. Za to sú na zajšom posedženiu gmenské rady ci voptvarenské plány jednovostne vopsamknili. V prinim dželu maja miestrujm prozninské domy, zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dželu sú kempingovanišča, športové přípravy a dalša infraštruktúra predvídané. V cečím a najväčším otrysku má tý vulka golfová keštež jechanská příprava nastač. Z realizovaním koncepta chce gmena zamjane vočarstvenie a turizm vujivač. A ja mám tiež ižo konstitúna, keď šupada ve vôle, to bych u naše povešče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibrote pokazá cínače stopňov v Budešine. Po Horní Vúžice vúľadáme modré nebio. V biehu dňa so jenu štú a tam nekotre mročle ako déko pokazája. Dženca mi vo suchovo stač a žive slibrote docpie temperatúry mes 26 a 28 či stopňami.
2: Aj to šate nese žan kompjútor. Poľadám na púče, 4 menšine po na púsedmých. Našim koncu šodere beží, nám ničo nepředlíži, štož mu nekak hačič, mylič, tuž. Přijeď šedere do čensnišie soboty a sviatkoného konca týdenia.
0: Srbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Tuto svršiče džencavot Antoniusa Kretschmaria z Dubrenka.
2: Sudny, to hakle večer pytneš, kako si poprav mielčav. Nic, to kež nebe ničav povedanju bylo, ale to kež nie je tema snano prave mesto najšva. Přitom je při posluchanje nešto druhe, hač jenoš čakač, to niš sam zaso nerečiš. Treba čas, kečbnošč, a drude te svolnivošč so přetonič dač. Stara mistička praji, štuš vopravdže při posluha, rozumi vjace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumljive, ale čim važniše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mieso butuje. Jeli budže nichtu opravdže slyšane, a nichtu opravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmars Dubrenka na dołku a zamowitos czy kuloskie wosady. Štyri mienčiny, dosyć miche.

0: Udešinje so runo časne na svoje firmovanje přijotuja. Vo firmovanských hodinách bojda kola Herold.
1: Jemo sme si vobladali štú Jezus by. Na hajde ja sa pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sú šent na kirchové čiste činili a pon sme šent křížové pučmeli.
0: Tu so tež s praktickým dživom ve vosadnym živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vuzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k muta, kýž mi firmovane byč. Vun abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k muta vupytov, pôjda Valentín Brezan.
2: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské, ale niko mám niko. Moja mače zemnú pytova ľudí, a som spokojom.
0: Ve okresu Budyšin v obkyčbuja stupace trend za modžinskú svičbu. Lica je so 901 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tovarstvo za modžinské dživo a modžinskú svičbu. Za to zapváča 155 euro za vobrubinje sjatočnosti a vopismo. Přijatovanske jizby a přednošky pváča extra. Tež budyscy firmujomni podachu sa na jizbu, kotru sú sami zapváčili. A to do kloštra v Austrijske. Evangelistce konfirmanča miechu připravenský čas, tak menuanu Rüstzeit. Marta Malinkec.
3: Mo smo boli v Kome, also wo bi rada smo boli tam. Potom tam ti šete také timore so bo jedu, ki su konfirmaciu mili. A potom mamo mo hišče juno veliče jenu konfinacht, večo vonka vojn, hab tam so v osebi veli spiva.
0: Tole šo služi modostnom skrúčeniu základnú hodnotu a zhromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosadze, respektívne v tuošnosti.
4: Lydia Maciejowa je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie a konfirmację przygotuje. Jednakże, do napodżesaczy się.